0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové...

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A James Hetfield z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Rebelský bar hlásí otevřeno a jak už se stalo zaběhnutým pravidlem, i dnes vás v něm vítáme my dva, čili Ivoš s Tomášem.
1: Nápojový lístek je dnes opět speciální a můžete se těšit jak na pořádně ostré věci, tak něco jemnějšího.
0: Nebudou chybět novinky ani odleželé záležitosti a právě jednu takovou archivní chuťovku si dáme hned jako aperitiv.
1: Ano, vytahujeme pořádně zaprášenou věc od legendárních Led Zeppelin z roku 1973, což byl pro tuhle kapelu velmi úspěšný letopočet.
0: Tehdy se Zeppelini vydali na severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Skupina během něj vydělala 4 miliony dolarů.
1: No a pánové si tuhle šňůru náramně užívali i díky tomu, že mezi koncerty lítali v Boeingu 720, ve kterém nechyběl bar, sprchový kout, obří televize, no a ochuzení nebyli ani o salonek s ložnicí a bílými kožešinami.

0: Poté, co jsme si na začátek nalili v rebelském baru archivní kousek v podání Led Zeppelin, dostaneme se na časové ose na úplný protipól, protože míříme do současnosti.
1: Zajímavou rošádu se rozhodla udělat Elisha White Gloves, která to nedávno zabalila u Arch Enemy. Krátce po odchodu oznámila vznik nového hudebního projektu Blue Medusa, aby o pár týdnů později přišla s další novinkou.
0: Zpěvačka se totiž stala součástí kapely Dragon Force a dokonce už má s touto britskou power metalovou sypačkou za sebou několik koncertů.
1: Ostatně, to, že Dragon Force a Elisha spolu dobře vycházejí, jsme věděli už nějakou dobu. Už někdy zhruba před rokem totiž do světa vypustili společný song Burning Heart.

0: Na televizi Rebel, případně na rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Rebelský bar. No a my jsme si s Ivem řekli, že když jsme u těch novinek, dáme si ještě jednu čerstvost.
1: Novou desku totiž mají venku Foo Fighters. Tahle nahrávka dostala do vínku název Your Favorite Toy a vznikala jednak v domácím studiu Davea Grohla a další nahrávání probíhalo i ve studiu 606 Los Angeles.
0: Jedná se o první studiovku, na které se podílel nový beatsman v sestavě, Alan Rubin. Toho můžete znát mimochodem i z působení v kapele Nine Inch Nails.
1: Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely třeba i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.
0: My si z téhle nové fošty nyní poslechneme song Window.

0: Před chvílí v rebelském baru dozněli Foo Fighters, kteří, jak se zdá, chytili druhý dech. Naopak, ohledně dění u následující kapely rezonují obavy.
1: Hrát bude americká kapela Greta Van Fleet, která před nedávnem vydala video, které mezi fanoušky okamžitě vyvolalo vlnu spekulací.
0: Tento krátký, záhadný sestřih obsahuje archivní záběry z celé kariéry Grety Van Fleet a zakončuje to nápis Díky za divokou jízdu. S láskou Josh, Jake, Sam a Daniel.

0: Zda se jedná o rozloučení skupiny, nebo zda jde o předzvěst nějaké jejich nové éry, tak to si netroufáme v tuto chvíli říct. Uvidíme, co bude dál.
1: Ano. My doufáme, že budou pánové ve skvělé formě a ve skvělé práci pokračovat, protože muziku, tak tu oni dělají parádní. A song about my jumpsuits.

0: Dneska jsme si dopřáli na baru jednu dobrotu lepší než druhou. No a ani poslední runda nebude o nic slabší.
1: Dáme si totiž pecku od Iron Maiden. O téhle kapele už bylo natočeno a napsáno mnoho, ale další díleček do této mozaiky se rozhodl přidat Nico McBrain.
0: Dnes už bývalý bubeník totiž dokončuje práce na své knižní autobiografii. Ta ponese název Hello Boys and Girls a vyjde letos v říjnu.
1: Jak už to tak bývá, tenhle ten muzikant slibuje čtení plné zákulisních historek a humoru.
0: Takže až se zase někam vyrazíte do baru, můžete si u toho popíjení listovat právě třeba v této publikaci.
1: No a k tomu se můžete klidně tvářit chytře, že jo?
0: Ano, něco se dozvíte. My vám tady posíláme další muziku, no a budeme Rebelský bar zavírat, takže se rovnou asi i loučíme.
1: Ano, mějte se bezva a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou.

something's always near.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Volba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler,

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrock.

0: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz. Jaký si to uděláš,
2: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

Legendární Deep Purple mají venku z Brusu nový videoklip ke skladbě Diablo, která je druhou ochutnávkou z jejich chystané desky Splat. Ta spatří světlo světa 3. července a k mání bude hned v několika formátech. Fanoušky potěší i limitovaný boxset s dvěma LPčky, cedlem, 3 10-palcovými vinily a exkluzivním 7-palcovým singlem.

Pokud jste nestihli plzeňský koncert Sabatonu, vůbec nic se neděje. Švédští válečníci se v rámci turné The Legendary Tour Part 2 zastaví 2. května 2027 v pražské O2 aréně.

29. listopadu se ve zlínském Masters of Rock Café zastaví kapela Dominum se svým novým albem Night is Calling. A nebudou na to sami, společnost jim budou dělat The Night Flight Orchestra a Edge of Paradise.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.
2: Rádio Čas Rok.
1: Pravé rokové rádio.

News. Rock News. Americká metalová sestava Devil Driver chystá nové album Strike and Kill, které vyjde 10. července u Napalm Records. Kapela z něj nyní vypustila druhý single s videoklipem, a to ke skladbě Dead in the Water.

Začít koncert se dá opravdu různě, ale to, co předvedl na festivalu Sweden Rock Bruce Dickinson, se jen tak nevidí. Frontman Iron Maiden se totiž nechal k pódiu přivést obrněným vozidlem švédské armády.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu,

0: Siemens Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

News, Rock News. Ačkoliv jsou Europe na hudební scéně více než 40 let, síly jim rozhodně nedocházejí. Kapela pracuje na dalším studiovém albu Calm This Madness, které by mělo být 25. září, a jak bude znít, naznačuje ve zbrusu novém singlu The Cult of Ignorance.

Švédští Avatar rozhodně nesedí se založenýma rukama. Venku mají nový single Crying Fire, který vznikl během natáčení jejich aktuálního alba Don't Go in the Forest. Podle kapely jde o výjimečnou skladbu a víc o jejím vzniku i dalších zajímavostech se dozvíte v aktuálním vydání rockového magazínu Spark.

Haló, je tam někdo? Dobré sobotní ráno, rokeřiska. Za mikrákem rádia Čas Rok se zmotnil Aleš Krejčí. Právě je 8 hodin 58 minut, sobota 13.

A zní Jeff Healy Band. A nebo taky dáme Jam Maroon. A nebude chybět ani saxon. Na to se těším. Jen ten nejlepší, nerušený, kvalitní poslech Rádia Čas Rock vám přeje Aleš Krejčí.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
0: Čas Rock. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Hledáte jistou práci?
9: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
8: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
9: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
8: Chci do Tatry CZ.
9: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.

0: 9 hodin, téměř 10 minut, sobota 13. června na rádiu Čas Rock dozněla kapela Lordi se svým songem Devil is a Loser. No a vzhledem k tomu, že máme tedy 13. června, což znamená, že 164. den v roce a svátek slaví dnes Antonínové.
1: Antoníne, topičník elektrárencí.
0: Antonín je jméno latinského původu pocházející zejména Antonius s významem ve smyslu vynikající přední, čelní nebo čelný. Tak naši milí vynikající přední Tondové, mějte pěkný svátek a všechno nejlepší. No a teď dám prostor našemu Milanovi Gelnerovi, který má pro vás na dnešní den připravené horoskopy. Milane, předávám mikrák.
2: Sobota bude dnem poněkud nevyspytatelným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Charakterizovat nás bude pohyb a změna, ale také chuť užívat si života a všeho, co je nám příjemné skrze naše smysly. Pozor bychom si měli dávat především na své sklony k milostným úletům a nemoudrému chování. Potýkat se pak budeme s mnohými karmickými zkouškami, tedy událostmi z kořeny v daleké minulosti. Dát bychom přitom měli na svou intuici. Neděle bude obdobná, jen hrany konfliktních událostí budou zaoblenější. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.

0: 9 hodin 21 minut Rockeřiska.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rock.
0: 1. června tomu bylo 30 let, co Metallica vydala album Load. Tato šestá studiovka je doposud nejdelší deska kapely, která přinesla změny. První změnou byl sestřih chlapů z Metallica, aneb zkrácení ikonických dlouhých vlasů. No a tou další zásadnější změnou bylo opuštění thrash metalových kořenů a příchod spíše alternativního roku. Vzhledem k tomu, že před pár dny měla Metallica toto výročí takového zásadního milníku, před pár dny měla Metallica takovéto výročí zásadního milníku. Pověnujeme se v rámci tohoto tematického víkendu této bandě, a to napříč jejich alby. Začneme songem Escape, což je skladba šestá v pořadí na druhé desce Ride Lightning z roku 1984. Živě byla zahrána pouze jednou, a to až v roce 2012 na festivalu Orion Music Plus More. A proč? Metallica tuhle skladbu neměla v oblibě. Totiž jednalo se o píseň, která se musela podvolit vedení tehdejšího labelu, které vyžadovalo přístupnější skladbu, a tak kluci složili záměrně kratší a melodičtější song než zbytek písní desky. Sám Hetfield o ní dříve prohlásil, že to není dobrá píseň. No a vy, milí rock posluchači, milí rockeři, vy můžete svůj názor na song Escape klidně napsat na studiový WhatsApp. Za mě je to super song. A teď už Metallica Escape.

0: Albert, neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
4: A James Hetfield z roku 1996.
3: Co prosím?
4: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali během...

Posloucháte Rádio Čas Rok, 9 hodin 33 minut, sobota 13. června. Právě doznělo hudební uskupení Ellen Lande se songem Come Dream With Me. V překladu Pojď snít se mnou. No ale vy snít nemusíte, během následujících 4 minut totiž si můžete vymyslet a splnit to své hudební přání na telefonním čísle 725 33 11 55. Pište, volejte. Čas Rok.

0: Na rádiu Čas Rok dozněl Aleš Brychta a já mám teďkom na drátě kapitána, piráta z Dendu. Ahoj, čau.
1: No ahoj Alešku, zdravím všechnu naši rokovou bandu, všichni, co poslouchají tohle nejlepší rádio v celé galaxii, jak já říkám.
0: Děkujeme a vítej v éteru.
1: Takže přeju krásný víkend všem, užívejte.
0: Jo, tobě taky přejeme krásný víkend. A teďkom nám prozraď teda, co si zahrajem.
1: No, vymyslel jsem, že bychom si mohli dát pro moji Barborku, která má dneska sedmý narozeniny, tak baladu, prostě pirátskou baladu o Williamu Kidovi od Running Wild, a William Kid byl skotský pirát a bukalír. Takže asi tak.
0: Tak ještě jednou.
1: A poslal bych to samozřejmě nejenom Barborce, ale tobě do studia, Alešku, a všem, co poslouchají, a zdravím tu naši rokovou bandu v čele s Láďou Dušanem a spolu. Oni všichni ví, a taky tady Kristiana, že si poslouchá.
0: Jo, no, taky, já jsem ho dlouho neslyšel už, no.
1: No, já právě taky ne, tak nevím. Tak snad se ozve taky nikdy.
0: Tak ještě jednou takhle v éteru za všechny přeji Barborce krásné narozeninky a všechno nejlepší.
1: Děkuju moc.
0: Tak jo, Zdendo.
1: Děkuju moc všem a přeju krásný víkend a mějte se všichni moc hezky.
0: Tobě taky. Tak
1: ahoj.
0: Díky za telefon. Čau, čau. Ahoj, čau.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
10: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
11: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Na rádiu Čas Rock nám doznělo hudební spojení Avril Lavigne a Simple Plan se songem Young and Dumb. 9 hodin 58 minut. První společná hoďka nám udělala pápa. A ta desátá nám přinese hudební novinku týdne, nějaké ty tipy, kam vyrazit za akcemi, samozřejmě pokračování tématického víkendu s Metallicou a proložíme to kromě dobrého dopoledního pivka i hudbou jako Masterplan. Rockeři, máte koleje v hlavě? Protože se nám představí Katapult se songem Vlaky v hlavě. Stará poctivá pecka. A dáme taky Shine Down. Takže milí rockeři, hezké dopoledne vám z rádia Čas Rock vinčuje Aleš Krejčí.

0: právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Jaký si to uděláš, takový to máš.
6: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: Na rádiu Čas Rock doznělo uskupení Charlotte Wessels se svým songem Out to the West Wind. Máme 10 hodin, 9 minut, za pár vteřin 10 minut. A teď nastal ten správný čas poslechnout si rockovou bandu Sinner v novince týdne, kterou tentokrát připravil Honzík. A jedem, 3, 2, 1.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře, vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka

0: 10 hodin 20 minut na rádiu Čas Rock dozněla kapela The Answer se svým songem New Horizon. A teď rockeři, malé tipy. Máte rádi pohyb? A jste zároveň fanoušky třineckého hokeje? Slyšte teď dobře. Akce se sice už koná, započala dnes v 9 ráno, ale určitě ještě stihnete. Minimálně doprovodný program. A o co jde? Výšlap na dominantu Třinecka. Na Javorový s ocelářema. Konkrétně s hráči týmu A. Vzhledem k tomu, že po cestě na vrchol Javorového tedy, jsou připravena stanoviště s dračími úkoly pro děti, aby jim cesta na Javošek utíkala, dost možná v tuto chvíli ještě všichni nahoře ani nebudou. No a na vrcholu doprovodný program, autogramiáda, rozhovory s hráči, ale pospěšte si. A ještě jeden tip, a to na Contact Fest. Festival, který spojuje 13. a 14. června, tedy dnes a zítra v Trojanovicích u Frenštátu pod Radoštěm v amfiteátru na Horečkách. Festival plný hudby, přednášek inspirativních osobností, gastroshow. Do toho všeho atmoška krásných Beskyd. Na z hudby se můžete těšit na Vypsanou fixu, Čechomor, Jiřího Korna, kapelu Skrat a další. Dnes vám bude tento festival k dispozici už po 12. hodině. Takže Contact Fest dnes a zítra, Trojanovice u Frenštátu pod Radoštěm, hudba, jídlo, zábava. Vstupenky k dostání i na místě. Více na stránkách contactfest.cz.
1: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, 10 hodin 35 minut. Dohrál song Co s tím sklem od kapely Tango. Co s tím sklem, zeptala se policie České republiky při kontrole na omamné látky.
1: Víkend s Metalikou na Rádiu Čas Rock.
0: Pokračujeme tématickým víkendem s Metalikou, tentokrát písní Fuel, pěkně živě a doplněnou o symfonický orchestr. V roce 1999 vystoupila kapela v rámci projektu SAM, tedy Symfonie a Metallica, s orchestrem ze San Francisca pod taktovkou dirigenta Michaela Kamena. Vůbec tato píseň z alba Reload je jeden z největších hitů kapely a mluví se o ní jako o nejenergičtější skladbě kapely. Budeť by ne, pojednává o rychlých autech, závodech, motorech. Spojení kytarových riffů s atmosférou orchestru dává skladbě úplně jiný rozměr a stojí za to si tento kousek poslechnout. Takže právě v tuto chvíli Fuel živě se symfonickým orchestrem.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Zažijte budoucnost na vlastní kůži. Třinecká Berg Arena ožije 17. a 18. června světem inovací, technologií a nápadů, které mění svět. Fascinující vynálezy a vychytávky i zábava pro malé i velké. www.inventarena.cz. Vstup je zdarma. Na Invent Arenu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.

Na rádiu Čas rok dozněla kapela Cranberries se songem Promises. Máme sobotu 13. června 10 hodin 57 minut. Rokeři, tím pádem přichází 11. hodina, kdybyste nahoru nevěděli. Kdo je v plném proudu příprav oběda, tak držím pěsti, ať se nic nepřipálí, nepřipeče, zkrátka ať to valí jako po másle. V následující hodince nabídnu akci pro milovníky traků, témaťák s Metallicou, no a hudbu v podání Disturbed. A taky zazní Rage Against the Machine. A nebo kapela Kiss. Takže mějte příjemné, zatím ještě stále dopoledne s rádiem Čas rok, a to vám přeje Aleš Krejčí.

Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnoho.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Disturbed se songem I'm Alive. 11 hodin 9 minut. A rockeři, už od včerejška a právě i dnes od 9 raní probíhá speciální akce pro ty z vás, kteří žerou pořádné traky, busy. Združení silničních dopravců Česmat Bohemia pořádá přehlídku nákladní autobusové dopravy s názvem Transport Show Truck a Bus Brno. Mžourat oslnění můžete nad naleštěnými tahači, autobusy, zkrátka nad pořádnou dopravní technikou, která bude k vidění na brněnském výstavišti v pavilonu Opic. Vtipkuju, v pavilonu P a přilehlé venkovní ploše. Kromě toho mnohé, ale opravdu mnohé další, jako workshopy aktuálních témat dopravy, které rovněž pořádá Česmat Bohemia. Kdyby vám z toho vyhládlo, naplnit svá hladem ukřičená břicha můžete pořádným burgerem na Burger Festivalu, u toho si poslechnout hudební Transport Fest. Nebo si můžete zadarmo změřit zrak, kdybyste náhodou pořádně neviděli vystavený dakarský speciál Aleše Loprajse nebo stand show Adama Pešla. Na místě dále bude autogramiáda hokejistů HC Kometa, k vidění bude i jejich autobus a pořádná třešeň na dortu. Spanilá jízda traků centrem Brna. Přijďte i s dětmi, nebude ani pro ně chybět doprovodný program. Takže výstaviště Brno, pavilon P a venkovní plochy, Transport Show Truck a Bus Brno 2026. Jo, a vstup zadarmo. Více podrobností na stránkách transportshow.cz.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Ladíte pravé rokové vlny Rádia Čas Rock, kde právě dozněla kapela Kiss s písní Forever. 11 hodin 21 minut.
1: Víkend s Metallicou na Rádiu Čas Rock.
0: V rámci tématáku Víkendu s Metallicou valíme dál, a to s písní Cure, která je z alba Load, jenž letos slaví 30 let od vydání. Skladbu Cure kapela nikdy nezahrála živě, protože ji považují za okrajovou. Text skladby je jistou kritikou společnosti, kdy lidé chtějí vše hned a tak hledají nějaký ideální lék, který tohle okamžitě vyřeší, i včetně různých problémů. Chcete taky lék na problémy? Tak prosím, píseň Cure v překladu Lék.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Trilobit Rock. S písní Z pekla přišel rock'n'roll. No a teď klidně nemůže nastat váš čas pro váš rock'n'roll, protože si můžete napsat, zavolat o písničku na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Airborne na rádiu Jazz Rock a já mám na drátě Dušana ze Stěvořic. Ahoj Dušané!
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, takže já chtěl bych zahrát zítra na neuvěřitelných 70 let moje spolka King Diamond, King Bendix Petersen, vlastním jménem Dan, takže vzpomeneme na 84 album Do Ad, píseň Kam, kam co do sabát. Musím pozdravit celou rokovou rodinu, Ládu z Mananala, a jste uzdravit a dohromady, ať se může dát konečně tu Lize Hořkou, z Dendu taky toho Housera, no a potom celou tu naši chlektu, Tatara, Peťu do Jizerek a Aldu, Dušana, mého jmenovce dalšího. To bych jmenoval strašně dlouho a samozřejmě pro tebe celou úžasný čas rok, který se u nás stará, jinak bychom byli v kosočtverci, jak já říkám. Všem na pohodu, ať dodržujou pitný režim a mají úsměv a hlavně zdraví, to je nejdůležitější. Na zbytek se můžeme být kašlat.
0: jo, super, Dušana, děkuji za telefon a díky za výběr songu.
1: Díky, ale jsem to slyšel,
0: já to taky užij si den, měj se pěkně, čau.

0: nárok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Jaký si to uděláš, takový to má.
12: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Ladíte sobotní 13. červnové vysílání Rádia Čas Rock, kde právě dozněla kapela Wolfsbane s písní Manhunt. 11 hodin 56 minut, takže čas oběda se blíží. A kdo je právě u výkrmu nebo se chystá přejít dobrou chuť? Do obědové hodinky nabízím informaci o tom, co se stalo anglickému týmu na mistrovství světa ve fotbale, také pokračování víkendu s Metallicou. A další hudbu jako Skillet. Nebo Def Leppard. A taky klasiku od Van Halen, Jump. Takže naši milí rockeři, metalisti, mějte pěkné poledne a vychutnejte si oběd třeba právě s rádiem Čas Rock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, kde právě dozněla kapela Def Leppard. Máme 12 hodin, 12 minut. Za malý okamžik zazní Massive Wagons nebo třeba kapela Lucie.
1: Mistrovství světa ve fotbale s Rádiem Čas Rock.
0: Jak jistě mnozí víte, právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, a to od 11. června do 19. července. Mimochodem, po 20 letech se tohoto turnaje účastní také Česká republika. No a já mám pro vás zajímavou zprávu, která ale nesouvisí s Čechy, nýbrž Angličany. Totiž Angličanům, kteří jsou také na mistrovství, někdo ukradl vybavení. Kopačky, fotbalové míče a další. Britové se právě chystali na trénink, když zjistili, že jim zloději vybrakovali dodávku s věcmi. Brali vše, co mohli, ale zvláštní je, že v dodávce zůstal jen jeden fotbalový míč. Asi, aby si hoši mohli aspoň trochu zakopat a zavzpomínat na zcizené vybavení. Naštěstí, údajně už mají strážci zákona zadržené dvě podezřelé osoby, které jsou momentálně ve vazbě. Tak snad získají Britové své vybavení zpět. Teď pokračujeme hudbou na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: Kluk jak buk. Na rádiu Čas Rock dozněla kapla Lucie se songem Černí andělé.
1: Víkend s Metalikou na rádiu Čas Rock.
0: Tématickým víkendem s Metalikou proplouváme i nadále a pro tentokrát se skladbou Some Kind of Monster. Pořadí z 8. desky s názvem Saint Anger. Album vznikalo ve špatném období Metaliky a to se projevilo i na zvuku. Industriální, surový, garážový zvuk, absence kytarových sól, šroťák bící soupravy se specifickým, dalo by se říct, plechovým zněním. Během vytváření desky byla kapela v krizi a téměř by se i rozpadla. Naštěstí album Saint Anger tvořila jakousi terapii kapely. Takže možná díky tomu se udrželi pohromadě. Mnoho fandů album kritizuje, oblíbence přesto má a nemálo. Píseň Some Kind of Monster z této desky přesně zachycuje bouřlivou atmosféru kapely, boje se závislostmi, odchod basáka Jasona Newsteada. Pojďme si ji poslechnout.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládě.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Three Days Grace se songem Break. 12 hodin 35 minut a teďkom, přesně teďkom je čas pro vás, milí rockeři, protože si můžete napsat nebo zavolat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
2: A James Hetfield z roku 1996.
1: Co prosím?
2: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali během...

0: Jump, tak se jmenuje song od Van Halen. Máme sobotu 13. června, 12 hodin 40 minut. A do centra zpráv mi dorazila SMS s přáním od Adama, který právě maká na fušce. Chtěl by si nechat zahrát alkohol, a tím to utíká. Tak milý Adame, vybral jsem píseň Připijím, zazní hned po reklamách a přeju vám tam všem, co makáte, ať to dobře šlape a daří se. No a já teď předávám žezlo Rádia Čas Rok nikomu jinému než zase Alešovi. Nazdar Aleši, čau. Tak co, těšíš se? No jasně, jdeme na to. Konec schizofrenie a pokračujeme spolu i nadále.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Na rádiu Čas Rock nám 12. hodinkou uzavřela kapela Seven Dust s písní Enemy. Je 12 hodin 57 minut, 13. hoďka skoro tady. V tomto čase vám předám nějaké informace a zajímavosti o kapele Metallica, vzhledem k tomu, že se jí věnujeme celý víkend, takže bude teď tak trochu přemetalikováno. Ale hudba bude samozřejmě i další. Jako ku příkladu skvělý flák Hunger Strike od kapely Temple of the Dog. Nabídnu také kapelu U2. A zazní i Iron Maiden. Takže doufám, že budete spokojeni a mějte jen to nejlepší odpoledne s rádiem Čas Rock a Alešem za mikrákem.

0: Dnešní hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Temple of the Dog se songem Hunger Strike. 9 hodin, koukám na minuty a říkám 9. 13 hodin, 9 minut, cestujeme spolu se, jako časem, jo? Zase na ráno. A nebo na večer, to je jedno. Takže vzhledem k tomu, že víkend věnujeme tematicky Metalice, mám tady pro vás o této kapele pár informací, zajímavostí. Tato legenda metalu spatřila světlo tohoto světa v roce 1981 v Los Angeles na základě inzerátu z novin, který podal bubeník Lars Ulrich. Brzy se k němu připojili James Hetfield a také Dave Mustaine. Na postu basáka se vystřídalo více lidí, velmi krátce Ron McGovney nebo Cliff Burton, Jason Newsted a dodnes hrající Robert Trujillo. Dave Mustaine byl však brzy z kapely vyloučen, a to těsně před natáčením debutového alba Kill 'Em All. Údajně kvůli jeho problémům s alkoholem, drogami a podobně. Davea nahradil Kirk Hammett a Dave Mustaine si po odchodu z Metallica založil vlastní úspěšnou kapelu Megadeth. Ovšem často vyjadřoval nelibost vůči Metallice a jak s ním tehdy naložili. Pár dalších zajímavostí o této kapele. Například obdrželi dohromady 8 cen Grammy, anebo jako první kapela vystoupili během jednoho roku na všech 7 kontinentech. Opravdu i na Antarktidě. Totiž v roce 2013 odjeli koncert s příznačným názvem Freeze 'Em All v Antarktidě pro 120 diváků. Kvůli mrazu byly aparatury v izolovaných boxech a aby nedocházelo zvukovému znečištění tohoto místa, návštěvníci koncertu poslouchali hudbu přes sluchátka. Koncert na Antarktidě, zajímavé místo. Tam se jistě fandové třepali do rytmu hudby i ve chvíli přestávek mezi písněmi. To víte, teplo tam úplně není. Snad tam nikdo zimou nestvrdnul a nezmodral. Vy do zimy nemusíte, Metallica je aktuálně na evropském turné, v tuto chvíli v Maďarsku, čeká je Irsko, Velká Británie a další. A nebo si je můžete užít tady na rádiu Čas Rock s tématickým víkendem a za malou chvíli budeme pokračovat. Čas Rock.

0: Radio Čas Rock právě dozněli Red Hot Chili Peppers.
1: Víkend s Metallicou na Radio Čas Rock.
0: I v odpoledním vysílání pokračujeme tématickým víkendem s Metallicou. V tuto chvíli s písní Bad Seed, což je skladba z alba Reload, a tak je to další flák, který kapela zatím nehrála živě na koncertu. Námětem textu písně je biblický příběh Adama a Evy. A co se týká hudebního stylu, song se připodobňuje bluesrockovým prvkům s nádechem jižanského roku. Nenáhodou tato skladba zní podobně jako předchozí album Load, poněvadž Bad Seed bylo složeno během nahrávání tohoto alba. Mimochodem, Reload, na kterém figuruje tato skladba, je poslední s basákem Jasonem Newstedem. Bad Seed házím do stroje a vy mějte příjemný poslech.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
3: Rádio Čas Rock.
4: Pravé rockové rádio.

Ladíte pravé rokové rádio Čas Rock, 13 hodin 33 minut téměř, dohrála kapela Černá se songem 6000 let. No vy 6000 let čekat nemusíte, protože právě teď nastává váš okamžik, kdy si můžete napsat nebo zavolat o píseň na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

Million Miles Away od kapely The Offspring na rádiu Čas Rock. A já jsem v rámci písní Napřání hrábl na WhatsApp, kde mi dokonce píšou i taková malá zvířátka. Čauky, mohl bych poprosit zahrát něco od Škorpíku? Spravuju stroj a chtěl by to něco pěkného. Děkuju, Morče. Tak milé Morčátko, vybral jsem Send Me an Angel, tak si to užij.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: terénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
2: Jasno. Radio Jazz Rock.

Na rádiu Čas Rock uzavřeli 13. hodinu kapela Iron Maiden. Rockeřiska, metalisti. 14. hodinka je tu co nevidět. V ní si poslechneme dnešní horoskopy Milana Galnara a také v rámci víkendu s Metallicou song s názvem Room of Mirrors. Do toho všeho hudba v podání například Deep Purple. Nabídnu vám taky Queens of the Stone Age. A nebo kapelu Asia. Tohle vše a ještě více, já jsem Aleš a přeji vám fajnový poslech a příjemné odpoledne s rádiem Čas Rock.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
4: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: doznívá pořádný, poctivý flák Perfect Strangers od kapely Deep Purple. 14 hodin, téměř 9 minut, sobota 13. června, ladíte pravé rockové rádio Čas Rock. A jak už jsem dneska zmiňoval, připomínám, dnes slaví svátek všichni Antonínové, Tondové, takže vše nejlepší. No a taky, jak jsem v úvodu sliboval, tak splňuji. Přizval jsem do vysílání ještě jednou našeho Milana Gelnara, aby vám prozradil, jaký je dnešní horoskop. Milane, tady máš mikrofon, svítí červeně, což znamená, že je vše připraveno a můžeš povídat.
1: Sobota bude dnem poněkud nevyspytatelným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Charakterizovat nás bude pohyb a změna, ale také chuť užívat si života a všeho, co je nám příjemné skrze naše smysly. Pozor bychom si měli dávat především na své sklony k milostným úletům a nemoudrému chování. Potýkat se pak budeme s mnohými karmickými zkouškami, tedy událostmi skořeny v daleké minulosti. Dát bychom přitom měli na svou intuici. Neděle bude obdobná, jen hrany konfliktních událostí budou zaoblenější. Hvězdný víkend. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Rádio.

0: Rockeři, právě teď je 14 hodin, 18 minut a na rádiu Čas Rock dozněla kapela Five Finger Death Punch.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rock.
0: V rámci tématického víkendu s Metallicou mám pro vás další skladbu s názvem Room of Mirrors. Jen pár let starý kousek z posledního 11. alba 70 Seasons z roku 2023. Píseň se zabývá obavami z odsuzování okolím a překonáváním tohoto strachu. Myšlenka spočívá v přijetí svého vlastního já tak, jak jsme, se všemi vlastnostmi stránkami. Song složili James Hetfield a Lars Ulrich. Room of Mirrors je kritiky a fanoušky často přirovnávána ke starší tvorbě Metallicy. Tak pojďme na ní.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Nová tvář televize Relax.
4: Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Na rádiu Čas Rock doznívá píseň Go With The Flow od Queens of the Stone Age. Je 14 hodin 34 minut, sobota 13. června. A milí rockeři, metalisti, právě teď nastává váš čas pro váš song na přání, takže můžete se ozvat, zavolat, napsat na telefonní číslo 725 33 11 55. Rádio Čas Rock.

0: Of the moment od kapely Asia na rádiu Čas Rock. A já mám teďkom na drátě Filipa. Filipe, ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: Rád tě slyším, Filipe. Já. Tak co, povídej, co jsme vybrali za song, co bys chtěl slyšet?
1: Tak chtěl bych slyšet od dlouho toho nehrálo Motorhead Ace of Pace písničku a pro všechny skvělé lidi v rádiu Radio Čas Rock, že?
0: Ano, Radio Čas Rock.
1: A pro celou velkou polom úžasnou tady, co tady mám.
0: Taky zdravím. Velkou polou zdravím.
1: Jo, děkuji. A co bych ještě taky řekl? No?
0: Já vím, co bys ještě mohl říct. Pochlup se, kolik máš LPček a singlů a tak dále. To je číslovka.
1: No, tak to je číslo. A tak to je taky 400 LPček různého druhu, ale nemám jenom jako tvrdou hudbu, mám třeba i Karla Lagota, asi takových z 20, jo, anebo dechovky. Já jsem sběratel veškeré této hudby.
0: Tak to schvaluju, jako, to je opravdu číslovka jako blázen, to se mi líbí.
1: A single tak z 200, ne. Já to se nedá spočítat, no, to bych tam musel.
0: Celá řada to je. A to je lepší spíš poslouchat, než počítat, že jo?
1: No, poslouchat. Dneska v té moderní technice vezmeš přes Bluetooth šup, šup, šup a než vytáhnout vinyl, položit na gramofon, že je to rychlejší takové. No.
0: Ale má to svoje kouzlo, ten gramofon a ta deska. Ano, to je úplně něco jiného, než spustit.
1: Ano, přes. A navíc je to srdcovka jako sběratelská, že to člověk má.
0: Přesně tak. Jo. Tak jo, milý Filipe, já ti děkuju za telefon, rád jsem tě slyšel a užij si zbytek soboty. Měj se krásně.
1: Taky.
0: Čau. Ahoj.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Mistrovství světa ve fotbale je tady.
6: Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio

14. hodinu zde na rádiu Čas Rock nám uzavřela kapela Sisters of Mercy se songem Temple of Love. Máme sobotu 13. června, no a blíží se hodina 15. Jak jinak totiž, jo, taky. Do ní toho pro vás vměstnám celkem dost. Zazní okénko Moravskoslezského kraje, song One od Metallica v rámci tématáku a také hudební novinka týdne. Mimo tohle všechno i kapela Snow Patrol. Nebo kapela Seven. A taky Bon Jovi. Jen ten nejlepší poslech a povedené odpoledne vám z rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler,

0: Chasing Cars od kapely Snow Patrol. 15 hodin, 10 minut posloucháte Rádio Čas Rock. A milí posluchači, rockeři, metalisti, usednout, odhodit z rukou vercajk, to platí i pro Pavla, který v tuto chvíli dře na zahradě, on bude vědět. Na nejvýš vemte do ruky oblíbený nápoj a pojďme si společně poslechnout okénko Moravskoslezského kraje, které pro nás připravila Marcelka Fabiánová. Předávám slovo.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
3: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
2: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, Ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
2: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock.
1: Pravé

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Seven s písní Vyměřený čas.
1: Víkend s Metalikou na rádiu Čas Rock.
0: Jedeme dále víkendem s Metalikou, momentálně opět v živé verzi s orchestrem. Metalová balada, která je velmi oblíbená s názvem One. Nachází se na albu Justice for All z roku 1988. Tato protiválečná balada je o vojákovi, který díky výbuchu miny přišel o končetiny, zrak, sluch, dokonce i řeč. Inspiraci hledala kapela v románu Johnny si vzal pušku. Píseň One přinesla kapele v roce 1990 první cenu Grammy, a to za nejlepší metalový výkon. Tento výkon vám Metallica předvede právě teď.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.

0: Na rádiu Čas Rock dozněl Bon Jovi, 15 hodin 37 minut, sobota 13. června a právě nastal čas pro vás, milí rockeři, protože právě teď si můžete napsat nebo zavolat o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: Na rádiu Čas Rock dozněla Sonáta Arktika s písní Only the Broken Hearts. A na studiový WhatsApp mi dorazila zpráva od Pavla, který dře na zahradě jak divý a přeje si k té nekonečné práci píseň Liar, Liar od Kamelot. Pavlíku, ať se dílo daří a hned po reklamách si dej volume doprava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
5: Čas rok.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Ta by měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka.

Anthrax uzavřeli 15. hodinu na rádiu Čas Rock. Rokeřiska naše. Dnes vysílám od rána o 9, já ani nevím jak, a je tady poslední společná hodina. Do ní jsem vám připravil rokové kalendárium, za tématák poslední dnešní píseň Metallica, tedy těšit se můžete na Seek and Destroy, no a hromada další muziky. Co tak, Smash Mouth? Nabídnu i své oblíbence Red. A nebo Simple Minds. Ničím nerušený poslech Rádia Čas Rock vám přeje Aleš.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

Na rádiu Čas Rock dozněl našláplý song You're in Love, který jsem tady měl na plné pecky od kapely Red. No a rockeři, co kdybychom teď nahlédli do rockové minulosti dneška, tedy 13. června? Psal se rok 1969, kdy kapela The Rolling Stones představili zvídavým novinářům a fotografům nového člena, kytaristu Micka Taylora, přezdívaného Little Mick, tehdy jako 20letého hudebníka. Mick kapelu opustil roku 1974 kvůli vyčerpání z náročného životního stylu. No nedivím se, množství prolitých démonických tekutých látek hrdlem a sněhové vánice ostřebící do nosních dírek bylo v kapele jistě dost. Teď kouknem na oslavence. V roce 1951 se narodil Howard Lees, americký kytarista, nahrávací producent a dlouholetý člen kapely Heart. Na dortu má dnes pěkných 75 svíček. No a dalším oslavencem je Robbie Merrill, dnes čerstvě 63letý basák kapely Godsmack. Dokonce je jedním ze zakládajících členů této kapely. Obvykle ke hře na basu používá plastová trsátka nasazená na ukazováček a prsteníček ruky, což vytváří jeho specifický zvuk a styl hraní. Více toho najdete na stránkách časrock.cz v sekci kalendárium. Teď budeme pokračovat další hudbou na rádiu Čas Rock. Rádio.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla píseň Hypnotized od Simple Minds.
1: Víkend s Metallicou na rádiu Čas Rock.
0: Na závěr sobotního tématického víkendu vženeme energii do žil povedenou thrash metalovou písní Seek and Destroy debutového alba Kill 'Em All z roku 1983. Ústřední riff tohoto fláku je považován za jeden z nejvýraznějších z metalové historie a na koncertech je to jedna ze tří nejhranějších písní kapely. Kdyby vás zajímalo, které jsou zbývající dvě nejhranější, tak jsou to Creeping Death a Master of Puppets. Seek and Destroy pojednává o nutkání zabíjet, lovit. Na koncertech se skladba občas protahuje i přes 10 minut díky zpěvu fanoušků. No a teď si můžete zpívat taky, protože Seek and Destroy už na vás čeká.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
10: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
9: Co prosím?

0: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Jsme jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: Otevřená zlomenina srdečního svalu. Tak se jmenovala píseň od Vanastovek, neboli Vanastovy věci. 16 hodin 35 minut, rokeřiska, takže teďkom naposledy dnes vaše šance zahrát si song na přání. Takže se mi ozvěte s vaším námětem, tipem na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Future World od kapely Pretty Maids, která se objeví na Holbě Rok na grilu, která se bude konat 24. až 25.7.2026 u Stříbrného jezera v Opavě. No a já jsem hrábnul do SMS centra, zpráv chodí opravdu strašně moc, je mi líto na všechny, nejde to zvládnout takhle. Takže vybral jsem zprávu od Michala, který píše: ahoj, poprosil bych o Pearl Jam pro všechny rockery. Takže já vybral Given to Fly, hned po reklamách to tam máte, nebo máš.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: Jaký si to uděláš, takový to máš.
5: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: Čas rok.

8hodinové vysílání u konce a rovnou říkám bohužel, protože bych si to nejraději s vámi protáhl až do večera, ale to nejde. Prostor na rádiu za malý okamžik dostane pořad Rock Music. Mimochodem zdravím Magdu a Peťu do Češína, díky i všem ostatním za zprávy a telefonáty, no a uslyšíme se spolu zase příště. Užijte si zbytek soboty a víkend. Ahoj!

0: Stříbrnejzer v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Rock music napříč českou rockovou scénou. Rock music.
2: Ahoj, tady Kusovka a já vás vítám všechny. Co teď posloucháte, tady ten pravidelný týdeník o aktuálním dění na český rockový scéně, týdeník s názvem rockmusic.cz. Dnes vás pozveme na Basin Fairfest, představím vám mezinárodní prog symfonik metalovou partičku Melodious Dejte a mým prvním dnešním milým hostem je Mirek Krutina, zpěvák, kytarista a skladatel písní skupiny Adovany. Mirku, vítej opětovně v rockmusic.cz.
3: Ahoj.
2: No a než si tu řekneme, co je okolo vás novýho, tak si poslechneme jednu z vašich nejnovějších pecek s názvem Bad Wars, což je i název, pokud se nepletu, vašeho nejnovějšího alba. Je to tak, viď?
3: Je to tak.
2: Tak, dámy a pánové, jsou tady s námi Adovany. Don't you

0: Mirku, máte po zdařilým jarním turné, který vyvrcholilo v dubnu v Praze křtem alba Bed Wars v klubu Rados FX. Tak jak jste si užívali tady ten večírek? Teklo šampáňo proudem nebo tak něco?
1: Tak tenhle večírek byl nezapomenutelný. Ten večírek jsme si fakt užili a myslím, že i lidi. Nejenom, že teklo proseko proudem, ale vzduchem lítali polštáře. Byla normálně opravdová polštářová bitva. Nakonec se to jmenovalo celý Bed Wars Party, neboli party postelové války, nebo tak nějak bych to přeložil.
0: Ano.
1: A o té postelové válce to celý je, to znamená, byli jsme v pyžamech, měli jsme tam spoustu i hostujících zpěvaček, byla to sranda, lítali balóny, lítal merch a hlavně 80 polštářů ve vzduchu, to nevidíš každý den a na koncertě už vůbec.
0: Normálně péřových polštářů, jo?
1: Ne, byly to polštáře různýho typu, ale většina z nich měla to dutý vlákno.
0: Jo,
1: že
0: jo.
1: Zase taková váha to nebyla, takže když mě to v plnou silou trefilo přes mikrofon, tak jsem ještě pořád měl všechny zuby.
0: Jaký byly koncerty ve Vídni a Budapešti, který jste odehráli v rámci vašeho jarního tour?
1: Vídeň my jsme vynechali, protože se ukázalo, že promotor toho klubu omylem nasmlouval víc koncertů na jeden den, tak jsme si řekli, že si Vídeň vychutnáme jindy a jeli jsme do Budapešti. Ale byli jsme tam vlastně už na podzim, nazvali jsme to malý dunajský tour, Little Donau tour, a jeli jsme vlastně, stavili jsme se v Brně předtím na rozcvičení, no a pak jsme byli vlastně v Maďarsku, tam jsme měli dva koncerty, takže to bylo opravdu tour, ale byla to paráda. Zjistili jsme vlastně díky tomu, že ta naše muzika je univerzální, že to vlastně bavilo ty lidi podobně jako tady, a tak jsme se rozhodli, že si to zapákneme a na podzim už plánujeme cestu do Polska na 3 koncerty.
0: Ty jsi musel těsně před turné nahradit stávající zpěvačky jinými kočkama. Jo. Jak blízko byl jsi k přesunu do Bohnický léčebny?
1: No tak je
0: dovedu
1: pravda,
0: si to představit,
1: že
0: jo.
1: Tak se zpívat ty trojhlasy nejenom pro ty holky, který se museli naučit texty a hlavně ty vokály, které jsou fakt těžký, to nejsou tóny, základní tóny těch akordů, dost často se jde mimo a aby to ladilo, tak to fakt musí člověk hodně dobře trefit.
0: Takzvaný asynchronní zpěvy.
1: No a ale nejenom pro ty holky, ale zjistil jsem, že opravdu pro mě to bylo docela výzva, protože já jsem musel hlídat každou notu a normálně jsem zjistil, že za těch pár let, co jsme třeba ty písničky složili a už jsme tak jako zautomatizovali, tak já už jsem to vnímal jako celek a najednou jsem musel znova zpátky rozklíčovávat vlastně naší vlastní hudbu, kde je který hlas, jo, protože se tam fakt prolíná skrz naskrz. Oni tomu říkají kontrapunkt, když vlastně každý ten hlas má svoji vlastní linku a ještě spolu nějak hrajou.
0: No jak jsem říkal, asynchronní zpěvy, no.
1: Ale na druhou stranu, hele, byla to ohromná zábava. My jsme vlastně trénovali celou cestu do Maďarska. Takže vlastně to auto spíš v autě. To byla taková dlouhá zkouška. Jediný podle mě, kdo měl blízko k tomu se zbláznit, byl bubeník, který to musel poslouchat, ale zase ten seděl mezi dvouma krásnýma holkama, no, takže ten,
0: jo.
1: Myslím si, že si neměl na co stěžovat.
0: Momentálně, Mirku, jsou personálie u Adovany v pořádku?
1: V pořádku jsou naprosto, ale na zároveň máme alternace, to znamená, že zpívá vlastně víc holek, teď se nám hezky usazuje jedna sestava na letošní rok, Veronika a Ilona. Veronika byla s náma v tom Maďarsku a Ilona se přidala v rámci konkurzu, ale jsou tady i další a samozřejmě dál spolupracujeme s Naty. Kdo vypadá, že jako definitivně se rozhodlo skončit už s rock'n'rollem, je Květa, která po 6 letech vlastně spolupráce už zvedla kotvy a vydává se někam dál. Tak jsme zvědaví, kde zakotví.
0: Kde zakotví. Dáme si od vás nejnovější.

0: píseň, co nám tu právě teď dozněla, tak to už jsem tady prozradil, že je úplně nejnovější single. Máš pro nás o něm nějaký parádní pojednání?
1: No, ta písnička vznikla už dávno ve spolupráci s Alešem Zenklem, který jednou přišel do zkušebny a brnkal si. No a mě to zaujalo a tak jsem z toho brnkání udělal basovou linku pro písničku a okolo toho jsem vlastně udělal celý song, včetně refrénů, zpěvů a tak dále. No a protože to bylo vlastně v souvislosti s naším tehdejším turné do Francie, tak jsme té písničce zašli říkat Francie. No a pak se na ní zapomnělo, my jsme s kapelou Pejsek, kde jsme s Alešem Zenklem hrávali, už dávno nehráli. No a jak jsme začali dělat Adovany, no tak si basistka vzpomněla, že vlastně to bývaly skvělý písničky a začala mě přemlouvat, ať některý ty písničky tam zařadím, no a ten název už tomu zůstal, byť teda v textu se nevyskytuje ani jednou slovo Francie nebo France, ne, France, to se tam nevyskytuje, ale ten dojem asi ty písničky zůstal, tak jsme se rozhodli ten název neměnit.
0: Mm-hmm. Plánuješ tady ty tvoje osobitý alternativní rock popový písně, který mají jasný rukopis, naspívat i v češtině, myslím tím ty nový, který tady slyšíme teď v angličtině.
1: Teď momentálně, ne že bych se tomu bránil, to ne, ale vzpomínám si, když jsem překládal tu první sadu písniček do češtiny, tak to bylo teda mnohem těžší, než to psát rovnou česky.
0: No jasně.
1: Takže to je docela výzva. Druhá věc je, že mám plný ruce práce s vydáváním tady těch songů teď, protože vyšly z té desky zatím na sítích 3, každý písnice věnujeme měsíc, docela úsilí, nějakou kampaň, aby prostě získala nějakou pozornost na sítích, zejména na Spotify, protože jsme zjistili, že to je docela důležitý i pro promotery a celý ten, celou tu scénu, že máš nějaký čísla. My jsme to doteďka hrozně podceňovali, neřešili, ale ukazuje se, že to je potřeba, no takže hledáme, který playlistář by nás třeba pustil a tak a snažíme se pro každou písničku najít nějaký umístění. Francie má 12 playlistů, který slíbili, že ji pustí, už ji pouštějí, takže vlastně začíná malinko fungovat, to samý se nám povedlo u Bed Wars a Sunshine, ale to je docela práce, víc než jsem čekal a nepřekládání textů to opravdu nemám teďko v plánu, protože si myslím, že máme dost i českých věcí, takže to tak na těch koncertech pěkně střídáme a to je vlastně taky pestrý a zábavný.
0: Že to takhle proložíte, jasně, tak to prostě je. Co se bude dít s Adovany teď o prázdninách? Pozveš nás na nějaký váš parádní koncert nebo co?
1: Máme před sebou docela hodně hraní. Solvína, která kromě basy dělá i booking, tak zabodovala. No a nejbližší dvě hraní, na které vás můžu pozvat, je Valašský Klobouky 19.6. A potom Koloraty 26.
0: Kdy najdeme Adovany na netu? Protože okolo vás se toho děje hodně, ty děláš specifickou muziku, je to na pomezí rocku a popu. A myslím si, že to má velký smysl, tak jak ty noty dáváš dohromady, tak potřebujeme se podívat na vás aktuálně. Prozraď, kde na internetu.
1: Za to ti moc děkuju, že to takhle chválíš. To se samozřejmě dobře poslouchá. Doufám, že se to bude lidem taky líbit. A my jsme všude. My jsme na Facebooku, my jsme na Instagramu, samozřejmě máme svoje stránky www.adovany.cz. Takže v podstatě na YouTube máme docela dobrý kanál, kde už nás sleduje 50 tisíc lidí, což je paráda.
0: Nádhera.
1: Na Spotify taky. Takže vlastně v podstatě kdo, co používá, tam nás najde. Na Apple a tak dál. Takže v podstatě jsme všude. Stačí si zadat Adovany s tvrdým i na konci a najde nás.
0: Vlastně s tvrdým krátkým. No, co naděláš, viď, že jo. No, já ti děkuju za pokec a držím palce, ať se vám daří.
1: Moc mě těšilo a vám se ve studiu taky, ať se daří, děláte skvělou práci, díky moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Sunshine in my mind, tak to je další single, který si tu pustíme a je ten druhej nejnovější v současné době od Adovany.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Jakub Schröder, PR manager Basing Fair Festu. Jakube, ahoj.
2: Ahoj Petře, děkuji, že mě máš tady.
1: Jako první se ti zeptám, kdy a kam přesně máme letos přijet na Basing Fair Fest?
2: Jako tradičně do spáleného Poříčí u Plzně, je to krásná dojezdovka, ať už právě ze západočeské metropole nebo z Prahy. Mm. Dostaneš se tam za méně než hodinu, je to krásně dostupný. A letos začínáme už 24. června s středečním warm-upem a pojedeme naživo a naplno až do soboty 27. jestli dobře počítám.
1: Ano, je to tak. Na kolik kapel se tu celkem můžeme těšit?
2: Máme tam 50 kapel plus minus jedna. Teď jsme doplňovali v minulém týdnu poslední šestici o nějaký jakoby zajímavý československý jména a rozhodně bude na co se těšit pro fanoušky, ať už český, tak zahraniční, ať už tvrdší, tak i já nevím, jestli se vůbec dá říkat něčí muziky, ale...
1: No, tady asi moc ne, že jako co se týká Basing Fair Festu. Zahraju tady taky 13. století, tak si od nich teď pustíme jejich velikánský hit, kterým je Poslední letadlo do Buenos Aires. Jdeme poslouchat.

0: CZ.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: A teď pojďme rozebrat program, co se bude dít ve středu 24. června. Ty už si to řekl, že bude nějaký warm-up, tak co se bude dít?
5: Tak budeme tam mít tu středu postavenou primárně na československých kapelách. Já osobně tak se nejvíc těším na slovenský řezníky Čat.
4: No jasně.
5: Parádní trešová řezničina a to dostanete správný, jak se říká, koule. A pro domácí fanoušky, zejména z Plzeňska, tak bych vypíchnul Umbrtku. Která naživo zas až tak často nehraje, ale Morbivod jakožto kultovní frontman občas takhle vyleze a vidět Umbrtku live ještě na takhle velkém pódiu bude rozhodně stát za to. Co bych ještě zmínil ze středečního programu, a to je podle mýho velká zajímavost, tak jsou Tragedy. Pro někoho možná neznámá věc, neznámá kapela, ale jsou to frajeři, který do rockový, metalový verze překlápí hity kapel, jako jsou Bee Gees a podobně. Takový to 70-kový, 80-kový disco, ale slyšet to s pořádně nařezenýma kytarama bude rozhodně stát za to.
4: No a co se bude dít ve čtvrtek 25.6.?
5: Pro mě osobně tak se jedná o absolutního headlinera celého festivalu a to je americká legenda Wasp. Ty se do spáleného poříčí vracej po 19 letech a pak bych ještě zmínil Dead to All, tribut k legendárním Dead. K tomu asi nemá cokoliv cenu dodávat. To bude jako absolutní masakr a já osobně tak se ještě těším na Treasury Suicidal Angels, který jsou vždycky jako absolutní známkou kvality a vždycky doručej absolutní show.
4: Pokračujeme dál v pátek 26. června.
5: Tady bych zmínil dvě kapely, no, možná tři. Tu první tak jsou Steel Panther. To je to vlastně jako americká kapela. Takový ten 80-kový glam rock. Kapely Def Leppard, Mötley Crüe a Kiss, další. A no, jasně. Obrovský paruchy.
4: Víme o nich.
5: Tigrovaný legíny a tak podobně. A to samý tak se pak dá říct i o Paradise Lost. Jejich jako high profile gothic metal, tak si myslím, že nemá jakoby konkurenci. No a pro milovníky těch ještě jakoby tvrdších žánrů, tak v pátek zahrou i na Palmdead. Tak si myslím, že se zpátku stává jeden z vůbec jakoby nejnašlapanějších festivalových dnů, který tady v létě na jakýmkoliv pódiu můžete zažít. Protože jakoby kromě nich budou tam i Drowning Pool, německý Treasury, Darkness, Protector, The Browning, jako v rámci jakoby elektroniky. A tam jako ten pátek, opravdu kdo přijde po 12. hodině, tak už mu začnou utíkat skvělý kapely.
4: V sobotu 27.6. se můžeme těšit hlavně na koho?
5: Rozhodně Apokalyptika. Vracej se k tomu, co je vlastně jakoby proslavilo. Asi se tributy Metaliky vlastně na ty čela. A pro ty, kteří jakoby mají rádi, ať už jakoby to netradiční pojetí metalu, tak samozřejmě klasickou Metaliku, tak půjde o ohromný zážitek. Já osobně tak bych zmínil ještě i Tailgunner, což je poměrně moderní britský hevík.
4: Na letošním Basin Firefestu zahraje taky Insania. No a k mým dalším dnešním hostům patří i její frontman Petr Polipálenský. Petře, ahoj.
6: Ahoj, zdravím.
4: Který den a v jaký čas se můžeme těšit na letošním Basin Firefestu na váš koncert?
6: V pěkný večerní čas 19.15 budeme tam ve středu, ten první den.
4: 24. Ano.
6: Myslím, jo, a bude to na hlavním pódiu od 19.15. Takže tam se zjevíme a rádi všechny uvidíme.
4: Budete mít pro vaše fanoušky nějaký překvápko, třeba pecku, jakou svět ještě nikdy neslyšel?
6: Myslím, že máme pecky. Samý pecky, který svět nikdy neslyšel. Jako my jsme teď ve fázi, že máme nahraný nový album, který vlastně jako se chystá k vydání, ale ještě z toho ty nové věci nehrajem. Takže vlastně tohle to bude takový jeden z posledních koncertů, ne-li vlastně úplně poslední, kde budem hrát jako vlastně starý playlist.
4: Kdy přesně má vyjít nový album Insanie?
6: Vyjde na podzim. Já myslím, že tak přelom září, října, a my už na to máme napojený klubový turné, nějaké jako zastávky, který pojedem tradiční, a předtím ještě teda jedem festivaly nějaký, kde bychom rádi už něco z toho zahráli, jo? Nějakou třeba jednu, dvě písničky.
4: Který ještě svět neslyšel.
6: Ne, neslyšel, kromě nás.
4: Pojď ještě připomenout, kde najdeme Insanie, aby jsme se tady ty informace mohli dozvědět úplně aktuálně, protože budeme sledovat vaši stránku.
6: No, tak stránka má adresu insania.cz, to je jednoduchý.
4: Ano.
6: Pak jsme samozřejmě na Facebooku, na Instagramu, kam se snažíme dávat veškeré informace, takový aktuální.
4: Já přeju, abyste měli na Bazin Firefestu před podiem spoustu lidí a uvidíme, uslyšíme se až s novou deskou spolu. Měj se moc hezky, pozdravuji v ostatní
6: kapele. Dobře, tak jo, měj se hezky. Jo, taky, čau, ahoj.
4: No a my si teď pustíme od Insanie Jedeme peklo, což je pecka, jejíž klip dostal v Rock Parádě Zlatýho padáka. Uslyšíte určitě naživo na letošním Bazin Firefestu. Tak jdeme na to.

0: A teď zpátky tady za Jakubem Schröderem. Kubo, podílíš se taky trochu na výběru kapel, na dramaturgii?
1: Velmi okrajově, tohle to je...
0: Protože o těch kapelách víš poměrně hodně, co jsme tu slyšeli.
1: Tak přeci jenom byl jsem vychovávaný v metalové rodině, takže to by bylo ostuda, kdybych o tom nevěděl. Ale co se té dramaturgie týče, tak maximálně dám doporučení na nějaký český kapely, protože přeci jenom v tom podhoubí se i já sám, jakožto muzikant, pohybuju. Vím, kdo z mých kamarádů známých hraje kvalitně, hraje dobře a zaslouží si prostor i na takhle velkým festiáku. Tak rozhodně zmíním Libido Challenge, který nám ve středu budou otevírat kompletně celý festival od 5 hodin a je to takový ten moderní crossover, hardcore, thrash metal a pro fanoušky, který mají rádi kapely, jako jsou Municipal Way, Suicidal Tendencies, tak nenechte si je ujít už jako první kapelu celého festivalu.
0: Jak je to s lístkama? Prozradíš, kam máme jít na předprodej, aby jsme se na Basin Firefest dostali bez problémů?
1: Rozhodně www.basin.cz. Lístky tam ještě máte, ať už na celý festival, tak samozřejmě na jeden jediný den.
0: Tak pojďme ještě zrekapitulovat, kdy a kam máme přijet na letošní Basin Firefest.
1: 24. až 27. června Spálený Poříčí a pokud jste velký fotbaloví fanoušci, tak slibuju, že budeme promítat náš zápas s Mexikem, který se koná během konání festivalu. Takže jo. Ani o tohle nepřijdete.
0: Já ti moc krát děkuju za pozvánku na letošní Basin Firefest a co je důležitý, krásný počasí, aby bylo, aby přišlo hodně lidí, abyste mohli pořádat ročník 2027. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní a třeba se tam uvidíme.
1: Já ti moc děkuju, ahoj.
0: No a protože na letošním Basin Firefestu zahraju taky DeLorean, tak si teď od nich pustíme Ladu.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je baskytarista tajsko-evropské prog symfonik metalové partičky Melodius Dejte, Jan Firek. Jane, vítej v pořadu rockmusic.cz.
1: Tak ahoj a děkuji za pozvání.
0: Nemáš vůbec zač. Jane, ty ses narodil na Slovensku, je to tak, viď?
1: Ano, ano.
0: Jak ses vlastně dostal k mezinárodní prog symfonik metalové skupině Melodius Dejte? To bylo přes inzerát, třeba jako profíci hledají profíka.
1: Právě že nie, já jsem jako hodněkrát hledal kapely, ale zrovna jsem se mi stala taká věc, že já mám maličké studio u Vsetina a jedného dne mě prostě kontaktoval Biggie z Melodius Dejte s tím, že kapela bude vystupovat na Masters of Rock a oni si potřebovali zrobiť takovou tu generálnu zkušku před tím koncertem.
0: Ano.
1: Tak ma kontaktovali a já jsem jim tak vravil, že já mám takové maličké studio, že ich odkažem na jiné studia dookola, kde je prostě taká velká kapela v takom malom baraku a miestnosti, že by prostě jako to býval velký hluch, ale všade mali prostě obsadené termíny, tak jsem ich zavolal ku sebe a zrobili si u mě zkušku, zahrali si, Biggie si všiml, že tiež som muzikant, tiež hrávám na bas-gitare, tak zo začiatku som vlastne začal v Melodius Dejte jako takový ten technik, audiotechnik a podobně. A potom přišla prvá nabídka, že som s nimi mohol zahrať Metal Fest v Plzni. A jak mi jsem potom dohrál tento festival a jako všechno bylo v pohodě, tak jsem potom dostal nabídku od nich. Yes. Takže bylo to také docela zajímavé.
0: Byl jsi ve správný čas na správný místě.
1: Ano, přesně.
0: Tak, přesně tak. Pojďme si teď poslechnout, jakou muziku vůbec děláte, protože ti, co vás neznají, tak si myslím, že jim i může spadnout brada teďko. Dáme si od vás Lucifera. Jdeme poslouchat. Melodius Dejte.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
8: V jakým obsazení hrajete s Melodius Dejte?
9: Tak, naše obsazení je také hodně široké, jako jsme euroazijská kapela.
8: Ano.
9: Zpěvačka je Anira, ona je z Ukrajiny. Potom je kytarista Biggie, on je z Tajska, z Bangkoku, to je vlastně zakladající člen.
8: Ano.
9: Máme potom klavesaka Diego, on je zo Španělska. A já jako na basgitaru z Česka. A stále bubeníka momentálně nemáme, ale spolupracujeme s různými bubeníkmi a momentálně například teraz na tu šnuru, čo budeme mít teraz koncerty a festivaly, tak bude Tony z Belgie.
8: Jo.
9: Takže taková směska.
8: Bláho. Jak složitý je vůbec se sejít na zkoušku, nebo zkoušíte pouze před tím, než vyrážíte na turné, nebo před důležitějšíma koncertama?
9: Tak to, my se stretáváme len v případě, pokud máme fakt nějaký festiak alebo nějakou akci. Raz se stretneme, prejdeme si dvakrát celý playlist a máme hotovo. A jako na to, jak to je zložitá a rychlá hudba.
8: Právě. Nechtělo by to víc času trávit spolu, aby to jako sedělo úplně, protože vy jak nehrajete přesně na první druhou, tak to by byl průser, že jo?
9: To je pravda, jako zažil jsem hodněkrát kapely, hlavně tuto v Česku, kde každá zkuška prostě byla v něčem, že se stále něco řešilo, ale pokud jsou fakt jako všetci muzikanti, že se dokážu doma připravit, jsou vyhraní, tak v tomto případě, ať se tomu divím, tak prostě to funguje. A jde to. Takže my se raz stretneme, zahráme si to a tam hlavně je důraz na tu samopřípravu doma.
8: Našel jsem na netu, že ty seš v Melodius Dejte od roku 2024.
9: Ano.
8: Jaký koncertní zážitky máš s touhletou kapelou za sebou?
9: Takže zatím je ten Metal Fest v Plzni 2024 a akorát teraz nás čaká třeba z Masters of Rock alebo turné velké s Rhapsody of Fire.
8: Dáme si další vaši písničku a ta se jmenuje The King Who Lives Forever. Chceš o ní něco říct? Tady už jsi byl účasten při nahrávání.
9: Ještě ne. Zrovna toto je pesnička z Alba, kde ještě nefigurujem. Já jsem byl akorát zatím u představování tohto Alba na tom Metal Festě.
8: Tak jdeme poslouchat. Skupina Melodius Dejte dneska po druhý.

0: byla písnička The King Who Lives Forever od skupiny Melodious Date. Mimo jste mi ještě stále tady naproti mě sedící ve studiu Jan Firek, basový kytarista skupiny. A teď by nás, Jane, zajímala diskografie Melodious Date a kde všude si můžeme koupit tuhle tu vaši nadupanou muziku.
1: Takže čo sa týka našej diskografie, máme momentálne nejakých 6 albumov. Na 7. albumu sa pracuje. Zrovna by som povedal, že 6.6. vyšlo EP album, ktoré sa volá Voiceless Soneter. Mm-hmm. A nové album by malo vyjsť buď to začiatkom roka příštího, alebo koncom tohto roka. Ja by som povedal tak, že každé album, ktoré vyšlo pod Melodious Date, tak bolo takové, ako sa tam aj striedali ľudia, sa hodne experimentovalo s metalom, s progom a s rôznymi neoklasickými vlastne štýlami a
0: symfonikami.
1: A o to zase každé album má niečo do seba. Takže ako začínalo Melodious Date, tak proste to bol takový power metal klasický a potom sa to postupne formovalo, experimentovali všetci a prichádzali tam hlavně i velmi super muzikanti, kteří přidali do toho takovou tu originalitu. Mm-hmm.
0: Jak velkou svobodu máš při tvorbě basových linek a aranží u současné tvorby nových skladeb Melodious Date?
1: Jelikož Biggie je aj takový ten hlavní skladatel v této kapele, tak mám docela velmi široké ruky v tomto, že já dostanem prostě nějaké podklady a například je mi povedané, že tam si zlož basu, jakou chceš, tak a tak. Určitě jako v tomto štýle je potřeba se držet nějakých rytmických a akordických věcí, ale poměrně by som povedal, že tu mám docela velkou svobodu v tomto.
0: Už si tu prozradil, že je na cestě nový album, tak už víme, jak se bude jmenovat, kolik na něm bude písní a v jaký fázi se nacházíte před vydáním?
1: Ohledom počtu pesniček a názvu alba by som asi ještě nemal povedat nič, protože je možné, že se tam něco změní, ale sama o sebe to album bude velmi zajímavé, protože budu tam nějaký hostia, včetně Rafaela Dantasa z Ego Absence alebo Soulspiel. Bude tam napríklad figurovat Jim Ion, který zhodou okolností aj zpíval v pesničke Lucifer, která tu zazněla.
0: Ano.
1: A další. A je to také hodně experimentálne aj album, hodně se tam jsou tam strašně malá směsíc metalů od cez aj nějakou dient různých technických metalů a podobně. Bude to také velmi zajímavé, by som povedal.
0: Že budete ještě dál s tou náročností toho provedení?
1: Já si myslím, že ano, protože...
0: A to ještě?
1: Všetko sa dá. Všetko sa dá. Zrovna tam je, pokiaľ môžem povedať, je tam je napríklad instrumentálka, ktorá má asi nejakých 12 minút a
0: to mi
1: upadlo nejaká zmena, takže to je zrovna dôkaz toho, že stále na progresívnom metále sa dá ešte ďalej a ďalej posúvať.
0: Kde vás budeme môcť navštíviť na vašem koncertu teď nejdřív?
1: Takže tento rok vystupíme na Masters of Rock vo Vizovicích na hlavnej stage a to budeme hrať 18.7. v sobotu, takže môžete sa na nás pozrieť. A môžete nás ešte vidieť, pokiaľ by ste boli v Prahe budúci rok, tak 4.2. vystupíme vo Futurum a v Prahe a budeme tam v rámci európskeho turné s kapelou Rhapsody a Fire.
0: Dáme si ešte jednu pecku od vás a ta se jmenuje Land of Fantasy, tak tu jdeme poslouchat skupinu Melodious Date.

0: Kde na internetu vás najdeme? S kapelou Melodius Dejte.
1: Takže najdete nás na sociálních sieťach, Facebook, YouTube, Instagram a podobně. Hodně frčí ten YouTube, kde máme videoklipy a tak, takže sociální sítě jako nejvíc teraz běží, si myslím.
0: Já ti moc krát děkuju za rozhovor, za muziku, kterou si myslím přivez a držím hodně palce, ať se vám daří, protože nemáte snadnou cestu v tom rokovém soukolí, děláte hodně náročnou muziku pro velký holky a kluky. Tak jsem moc rád, že jsi tu byl.
1: Tak já děkuji za pozvání.
0: Nemáš zač. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní. Ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou skupiny 13. století, Ex Post a pozveme vás na Dřevo Rock Fest. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážné rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin ahoň. A nebo i teď v létě bye bye a pij čaj.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZP Zákoník práce.cz.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
0: Čas Rock. Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. metalshop.cz.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to zvládnete.
8: Za

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny. Jaký si to
1: uděláš, takový to máš. Nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
2: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za kapelu Avatar. Ta vypustila do světa z Brusu nový single, který podpořili i velice zajímavým videoklipem. Ten je ke skladbě Crying Fire, která vznikla při natáčení jejich aktuálního alba. Podle samotné kapely jde o velmi výjimečnou skladbu, kterou si troufají zařadit do škatulky toho nejlepšího, co kdy ze sebe vypustili. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami a my se jen můžeme těšit, až nám ji představí na Mikuláše v pražském Sasazu.

Avatar, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Párply, kteří nám servírují další skladbu ze své chystané desky. Ta pod hlavičkou Air Music spatří světlo světa 3. července a to hned na několika nosičích. Kromě klasických přehrávacích placek bude k mání i exkluzivní boxset, který bude obsahovat jak dva 180-gramové asfalty, tak i 7 a 10-palcové vinily. To všechno se dá předobjednat už teď a tak se s tímto materiálem můžeme připravit na jejich český koncert, který se bude konat 7. října.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém teď dostanou prostor Europe, kteří dokončují práce na svém dalším studiovém zářezu. Toho se od nich dočkáme 25. září a nabídne 11.

písní, ze kterých si teď dáme tu, která si na tomto jejich počinu bude držet druhou pozici v pořadí. Hned první tóny jasně naznačují, že se máme opět těšit na pořádnou dávku melodických riffů, ve kterých jsou tito švédští veteráni opravdoví mistři. Tak uvidíme, kolik kousků nám z něho zahrají i 21. listopadu v Ostrava Aréně.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend, a to s Electric Cowboy. Ti nesedí se založenýma rukama, ale makají na nových věcech, které budou seřazeny na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa v polovině letních prázdnin, a to 7. srpna. My si z ní dáme single, ve kterém si svůj hlasový part odbyl i Dexter Howland, kterého všichni známe z The Offspring. No a jak se jim toto velice zajímavé spojení povedlo, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Já se s vámi pro dnešek loučím a děkuji za přízeň. Mějte se fajn a ruku zdar.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení. Rádio

0: Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Už nestrácej čas.
2: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Čaues! Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rok speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Opravdu vybrat v dnešním případě 6 kapel z počtu nějakých 130, tak to je složitý proces. Já jsem to nakonec rozhodl namíchat tak nějak různorodě. Takže klasiky, jistoty, možná pro někoho lehký bizár, ale také doporučení kapely, která by to mohla jednou dotáhnout vysoko. No ale začneme jednou stálící nejen americké, ale celosvětové rockové scény. Papa Roach. Ti vystoupí ve čtvrtek, no a tady mám pocit, že se bude hromadně zpívat, protože těch hitovek mají Papa Roach opravdu hodně.

dalších umělců, komiků, přednášek, no je toho prostě dost. Každý festival má takzvané headlinery. I v Hradci je to každý den jedna kapela, která vlastně uzavře hlavní pódium ve večerních hodinách, ale pak se nekončí, to se nemusíte bát. V pátek velkou stage ovládnou Bring Me The Horizon. Ti se na festival vrací v podstatě po 2 letech a už tenkrát to bylo hrozně velký. Takže uvidíme, jak to dopadne letos.

Říkal jsem, že vám dnes i doporučím kapelu, která to možná dotáhne hodně vysoko. Teda, alespoň takhle se jim to předpovídá. A jestli se mezi vámi nachází pravidelní diváci rok speciálu, jako fakt takový, co se dívají na každý týden, tak vám teda předně hodně děkuju, možná vám pošlu klíčenku, ale společně s námi je tady i kapela, která v minulosti zazněla, Sleep Theory. Pánové se letos vydali do Evropy na některé festivaly.

Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v aktuálním rok speciálu. Dnes ho věnují festivalu Rock for People, který startuje už za dva dny. A já tady mám dalšího headlinera. Kapelu, kterou si fanoušci hodně přáli, ale možná někteří nedoufali. Každopádně, když mohli loni vystoupit Linkin Park, proč by to letos nemohli být Limp Bizkit? Další ikona z přelomu nového milénia. Jejich vystoupení je v plánu na čtvrteční večer.

U následující písně bych klidně mohl použít dvě mouchy jednou ranou. Jedním songem totiž můžu pozvat na dvě kapely. Před časem totiž spíchli společnou věc. Jedná se o hudební úkazy posledních let. Electric Callboy a Baby Metal. Pro mnohé jsou tyto skupiny, řekněme, slušně řečeno divné, ale baví. A to je hlavní. A baví to lidi po celém světě. Podle mě je to zážitek a to se bude týkat jak středečního vystoupení Němců, tak o den později i koncertu Japonek.

No a jdeme do finiše a i poslední klip bude souviset s finišem letošního ročníku Rock for People. Začali jsme živákem, tak to podobně i ukončíme. Největší hvězdou ročníku 2026 je bez pochyby Iron Maiden. Bruce, Steve a celá parta vystoupí v neděli večer a jejich koncert se ponese ve znamení turné Run for Your Lives, během kterého slaví 50 let kapely. Bude to velký, bude to hlasitý, vlastně jako celý festival. Tak se tam možná uvidíme, kdyby jo, klidně mě na něco pozvěte, já se bránit nebudu, ale každopádně se na vás budu těšit i příští týden tady.

hudba, ta pravá rocková. A nyní Pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
3: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
2: Co prosím?
3: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky.

0: Daleko, máš to daleko.
1: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
2: Zdravím vás, přátelé, dobré lidové muziky. Na jihu Moravy, kde si myslím, že se taky nacházíme, je spousta výborných muzikantů. No, takhle nějak si myslím, že by to mohlo začít, ale ve své podstatě je to naprostá blbost, protože já vás zdravím při startu dalšího dílu povídání zvaného Backstage. S tou Jižní Moravou jsem nekecal, s těmi muzikanty taky ne, akorát si myslím, že to asi nebude lidová muzika, protože máme tady opět hosty a těmi je kompletní sestava kapely Refor. Zdravím vás, Hoši. Ahoj.
3: Ahoj, zdravíme.
2: Tak, chlapci, IPčko a dvě alba. To je v podstatě zatím vaše albová historie. Vy jste se tady do mě vrhli, že jako na jedné straně IPčko nezmiňovat, na druhé straně IPčko zmiňovat, protože to má souvislost. Tak zkuste mi to nejdřív vysvětlit.
3: Tak nejsme na to úplně pyšní, protože to je takový hudební amatérismus, ale na druhou stranu nás jsme se díky tomu dostali do studia, kam teďka jezdíme pravidelně nahrávat. A jsme tam, jezdíme za Martinem Roženkem do Jablunkova a jsme s ním strašně spokojení a strašně rádi tam se vracíme.
2: Jako v Jablunkově, dobře. Jablunkově. Já u toho zůstanu toho, co jsi řekl, což znamená ten, jak ty říkáš, že ryzí amatérismus byl tím, jak se to nahrávalo, anebo tím, co jste hráli.
3: To vůbec ne, naopak.
2: Mám tím na mysli, jestli se ta vaše muzika tak jako vyvinula.
3: Muzika určitě, no, ne, jako ze strany jako zvukaře to bylo samozřejmě naprostá profesionalita, ale jako my jsme byli v té době amatérští.
2: Amatérští? Souhlasíš s ním? Dej mu ten mikrofon, to na oni nebudou
3: tam
2: sedět.
3: Nebyl.
2: Ty jsi tam nebyl, dej mu ten mikrofon.
3: Jo.
2: Vy budete ukecaní, chlapci. To bude hodně hezké. Dobře. Takže já se teď vrátím k tomu, co jsem tady říkal na začátku, nějakou tu parafrázi, že jste takzvaně ogaři z jihu. Jak se v místech, protože já když jsem se jakože poprvé s váma setkal, mám tím na mysli, co se týká hudebně, jo, a tak dál, tak jednak mi spadla huba, když jsem to slyšel, to na rovinu, jo, a pak mě strašně fascinovalo to, že ono se to prezentuje jako Brumov Bylnice, Slavičín, Štítná nad Vláří a podobně. A to jsou pro mě takové ty jízdy králů, ogaři a podobně. Jak se tam v těch místech tváří na to, že prostě jsou tam tyhle trash metaloví muzikanti?
4: Já si myslím, že tam jako ti metalisti byli vždycky.
2: My jsme tam
4: měli hodně takových kapel, ať už jako známějších nebo méně známých. A jako co se týče lidí, já si myslím, že je to tam každému jedno. Jo, že jako máš dlouhý vlasy, ale asi je to fuk, že už to tolik neřeší.
2: Jasné, ok.
4: Nebo teda nikdy mě to nepřišlo, že by to tam někdo...
2: Já se jenom ptám, protože mě to takhle evokuje. Ono, když se řekne Ostrava, Havířov, tak odkud já jsem, tak to jsou vždycky Hornici a Krátké Zobaky. Jasné, no. Když se řeknou tyhle místa, o kterých jsem mluvil já, tak mi to fakt přijde
4: tak
2: jako,
4: je to
2: že...
4: Jízda králu a dechovka, jo?
2: Přesně tak, že musíte chlapci tančit, musíte všichni tančit v nějakém souboru.
4: No, jasně,
2: a dělat
4: ale...
2: tohle takhle, jako,
4: ale
2: jo?
4: To bylo dřív, že jo? Tak...
2: V podstatě máme rok 2026 a pro vás to je výročí. 10 let.
5: Ano.
2: Zkusme ho nějak zhodnotit, těch 10 roků. Kam se Refor dostali za těch 10 roků?
5: No, tak z takových malých zobáků, protože nám bylo, že Ferovi bylo 13, když jsme začínali, tak to bylo jako úplně prostě dětská sranda a teď se to vyvinulo jako plnohodnotná kapela, si myslím.
2: No a ty mi teďka zhodnoť jako frontman kapelu za těch 10 roků.
3: Tak asi se to trochu posunulo, no.

0: Který u vás budou jakože zcela jasné, anebo je to trošičku jinak? Což znamená, že posloucháte třeba jakože něco jiného, nebo jak to je?
1: No tak já bych řekl, že když se zaměříš na to poslední album, tak asi takové největší vzory, co prvně člověka napadnou, budou asi Sepultura a Death, nebo aspoň já to tak z toho vnímám. Ale jako nevím, já jsem v poslední době daleko víc třeba heavy metalový, jakože úplně mě uchvátil tradiční heavy metal teďka posledních pár let a v podstatě skoro neposlouchám nic jiného.
2: Čím jsem starší, tak je ten záběr asi širší. Jo, jakože v těch 15-16 to bylo vesměs trash a heavy metal. Dneska už je takové obecnější, no.

0: Pojďme k tomu, jak u Refor vzniká muzika. Teď mě zajímá, jestli je mezi váma někdo, kdo je, říkáme tomu, já tomu říkám dvorní skladatel, který to prostě přinese a maximálně se to nějak načančá u ostatních, jo, a jede se, anebo se prostě sejdete, jamujete a teď vám z toho něco vyleze.
1: Teďka, co jsi řekl, tu poslední možnost, tak to byl podle mě tak jako největší objem těch skladeb byl asi udělaný tak, že jsme chodili prostě s Dominikem, s naším bývalým

0: bubeníkem jamovat prostě do zkušebny, z toho něco vylezlo, nebo třeba já jsem přišel s nějakým riffem, jamovali jsme ho, nebo prostě jsme měli nápad, jak by to bylo jakože, jo, nějak jako rytmicky, nějaká sekce nebo něco takového, a prostě na ten způsob jsme začali prostě jamovat a z toho to vylezlo. A nebo třeba prostě tě napadlo, jak by mohl být zhudebněný nějaký prostě text, co má člověk a podle toho. Ale dělal jsem to vždycky já s bubeníkem a kluci občas třeba přišli s nějakým riffem, ale spíš to bylo prostě jako takhle práce ve dvou.
1: Jste čtyřka, čtyřčlenná kapela, co když se stane, že se nedomluvíte? Je tady někdo, kdo má nějaký takový jako kurba, to bude podle mě?
0: Jo, to jsou asi já.
1: Asi, takže dáte na něho vy ostatní, jo? A stalo se to někdy, že jste se prostě nebyli schopni dohodnout?
0: Asi ne. Asi ne. Oni mě věří, kluci.
1: Oni ti věří. Jo?
2: Mafera, dobré.
0: Nic jim nezbývá.
1: Dobře. OK. Ty se staráš i o texty? Nebo to taky někdo jiný?
0: Na tom prvním jako dlouhohrajícím albu si myslím, že měl většinu nebo půl na půl texty já a Dominik, jako bubeník. A teďka na tom posledním albu jsem měl většinu textů já a Domča tam měl pár textů taky.
1: Tak, teď se u těch textů zůstanu, ale samozřejmě to může souviset i s tou muzikou. Říkal jsi, že i někdo jiný přines nějaký nápad, a jinak textově. Mě teď zajímá jedna věc. Jako tak tě to jako napadne, ať sedíme třeba tady, nebo sedíš doma.
0: Ty od každého trochu, no, jako nejčastěji je to tak, že prostě nějaká dlouhá chvíle, nebo takové, jako že člověk jenom tak něco, jako třeba prostě ve sprše, nebo něco, jenom tak jako něco projde hlavou, tak to hnedka musí mít to s mokrýma rukama, ty vole, sahám po telefonu, abych tam napsal, nebo prostě aj třeba jako muziku, tak jako nějakou melodii, prostě si tam nabroukám, nebo něco, a což teda potom zní jako docela vtipně, ale... A nebo třeba i jako, co máme poslední song na albu, tak ten jsem dopisoval poslední noc ve studiu, když už jsem tam byl úplně sám, jenom jsem šel něco dospívat a dohrát nějaké sola, tak jsem to tam stvořil během noci a pak jsme si to posílali s klukama a pak mě ještě Dominik poslal nějaký jeden úryvek, který tam je v takové části a tak nějak jsme to poskládali, okay. Spláceli dohromady.
1: Ale jaká je inspirace textová u Reform?
0: Je to různě, no, nějaké takové, jako, no, někdy to vznikne jenom z toho, že jako něco zní dobře dohromady, nebo si představím, jak by to znělo v tom songu. Něco je z toho, že prostě člověk je v nějaké emočním prostě rozpoložení, to je tak asi nejčastějc.
1: Mm-hmm.
0: A něco z toho prostě vznikne, nebo nějaký nápad, jako něco popsat, ale máme texty spíš jako abstraktní, než že by si člověk to přečetl a chápal, jako co se děje.
1: Chodí i kluci za tebou jako s nějakýma nápadama, neříkám s textem, jo, ale s nápadama.
0: Teďka jsme si s Ondrou třeba posílali nějaké jako riffy nebo tak.
1: K tomu se dostanu, jo, k Ondrovi.
0: Ale jo, s Dominikem to taky takto fungovalo, že prostě on mě poslal něco, že on napadl nějaký dobrý text.
1: Takže kluci nechodí,
0: nebo nějakou, ne. Moc ne.
1: Dobře. Celkem podstatná věc, proč angličtina?
0: To je podstatná věc, no, nevím, že čeština je taková...
1: Někdo říká, že angličtina je zpěvnější.
0: Angličtina je určitě zpěvnější a
1: někdo říká, já chci hrát za hranicema, někdo to spojí dohromady i to. Zase, fanoušci jsou takový, že opravdu, když si jako česky zařvu, tak jsou možná někdy spokojenější.
0: Tak záleží,
1: protože my s tou angličtinou jsme docela ty starší ročníky na štíru a rusky se nikdo nenaučil zpívat pořádně.
0: Dobře.
1: Jo, takže angličtina proč ve vašem případě, chlapci?
0: Od každého trochu asi, já nevím, mě jako mám rád nějaké české písničky, ale asi bych nechtěl zpívat v češtině z víc důvodů, tyjo, nevím. To je těžká otázka, no.
1: Je to těžké, ty třeba do češtiny bys nešel? V rámci kapely, když jsi...
2: Konkrétně v tomto stylu mě to přijde jako...
1: Nesedí to.
2: Vůbec.
1: Nesedí.
2: Ale jako prostě ta angličtina je daleko... K té agresivní muzice je to daleko lepší, než prostě ta čeština.
1: Já se teďka takhle natočím a vytáhnu jeden takovýhle plakátek, tímhle směrem ho asi pravděpodobně takhle ukážu, což je festival Sound of Chaos, říkám to dobře?
2: Tak nějak, no.
1: Tak nějak, já to ještě nemám úplně, řekněme na tři, tak bych to řekl.
2: Je to třetí ročník, tak to máš správně.
1: Ano, na tři. Třetí ročník, Bohuslavice nad Vláří, 22.8.2026. Co to je za akci?
2: V podstatě, když jsem říkal, že to je třetí ročník, tak vlastně doopravdy už je šestý, protože dřív jsme to dělali jako akci s názvem Reforfest. A v podstatě jsme chtěli tam u nás, na tom Valašsku, těm lidem dovést ty kapely, se kterýma třeba se za rok potkáváme, anebo prostě kapely, co máme rádi a tak podobně.
1: Takže říkáme oficiálně nějaký takový třetí ročník, toto si organizačně dáváte sami celé?
2: Sami si to děláme, jo, s podporou a s pomocí rodiny, kamarádů, prostě celé, jo, ať už organizačně, nebo prostě celé to v naší režii.
1: Které kapely tam budou?
2: Letos tam máme kámoše ze Švýcarska Freakings, pak tam máme Skeletal, jsme tam my, Exorcist, Phobia, Chat, Faust, Satisfaction a pak tam máme Hadí mord. Tam ještě máme.
1: Tady máš plakát.
2: No vidíš, Underwood a Temoru. No jak je to 10 kapel, člověk už si to nepamatuje.
1: Jasně, to se nepamatuje. Nová muzika. Stará deska, nebo poslední deska nějaké 2 roky, že jo, říkám to dobře. Skládáte to tak nějak průběžně dohromady?
0: Jo, tyjo, no, máme problém s tím akorát si na to sednout a udělat nějaký sjednocený celek z toho, ale jako a i textů mám docela dost, a i jako riffů a nápadů a něco už je tak jako v rozdělaném procesu.

0: Vy jste najali nového bubeníka z Ostravy, že jo? Říkám, ano, to dobře.
1: Z města Oceli a Uhlí.
0: Že co?
1: Z města Oceli a Uhlí, no.
0: Ano, z města Oceli a Uhlí, jo. Co tě vedlo k tomu jít do Refor? Kromě toho, že tě kluci...
1: To, že mi napsali, no.
0: Jo, kromě toho, že tě kluci oslovili.
1: Příležitost se taková neodmítá, podle mě. Já si myslím, že ono to, nejen, že mi to pomůže prostě více jako se drtit jako v nástroji, abych prostě neselhával na stage a tak, ale...
0: Ty selháváš na stage?
1: No, tak pod jeho tady šéfováním už ne. Ale tak já mám ještě svoji kapelu v Ostravě, že jo, tak si myslím, že ono to tak jako, když se to spojí, tak prostě, že to i ty fanoušky může přesunout z jedné na druhou a tak navzájem si to může pomoct tady.
0: Jo, jo, ty máš údajně teda, aspoň teda pokud nelže internet, pardon, i nějaké, řekněme, básnické střevo, což znamená i nějaké textíky, zapojí se do procesu, nebo už jsi se zapojil?
1: Poslal jsem mu jeden text, myslím, jeden byl zatím, říkal, že to bylo fajn.
0: Tak... Že to bylo fajn.
1: Já myslím, že to bylo fajn taky celkem.
0: Jo.
2: Jo, je dobrý.
0: Jo?
1: Je dobrý.
0: Co se týká té nové muziky, v podstatě na všechny. Hoši, jste perfekcionalisti, anebo takový, říkáme, salamisti trošku, že když už tu písničku uděláte, už to necháte tak, anebo zase uležet, jo? Jak to je?
2: Tak na půl, někdy, někdy song vznikne, jakože ho uděláš celý najednou a někdy prostě se s tím plácáš, že člověk neví, jak to uzavřít a nakonec z toho vznikne něco, jako, něco super, ale tak na půl, no. Občas potřebuju tam prostě do toho něco dostat, že si říkám, něco tomu chybí a než na to přijdu, tak prostě to strašně jako vydá jako energie a tak, ale někdy, a někdy to jde prostě jako samo, no. A že by byl úplně perfekcionista, to bych asi neřekl.
0: To asi ne, jo, že tak jako free, jo, opravdu, jo, tak spíš.
2: A i třeba prostě solo je tak z 80% improvizace většinou a potom se učím hrát to, co jsem nahrál, no.
0: Ale máš to tak, třeba taky tak, že to tak uděláš s ním, že někdy to je free? Dej mu to také něco řekne.
2: Já jsem teďka neposlouchal, jako sorry.
0: Jo, takhle, ty to je odpověď, v pohodě, dobře.
1: Jsi perfekcionista nebo ne?
2: Vůbec, já nevím, co můžu být zprostý, abych to řekl na probu.
0: To musím, můžeme lehce být přizprostlý? Ano, můžeš.
2: Já jsem
0: všechno
2: pí***, já jsem moc mám pičista.
0: Líbí se mi tvoje odpověď na otázku, jestli můžeme být lehce přizprostlý, jak jsi odpověděl. To se mi opravdu teďka hodně líbilo.

0: Nová deska bude kdy? Bude? Nebude? Teď se bavím jako fanoušek, protože mě vaše poslední deska jako velmi oslovila, tak bych se docela i těšil na další
1: muziku. Já bych byl rád, kdyby byla příští rok, určitě.
0: Jo? Co pro to musíte udělat?
1: Proto musíme udělat, musíme proto udělat ty písničky a pak by to mohlo fungovat, si myslím.
0: Jo, děkuju za to, že jsme si mohli pokecat. Ať je deska co nejdříve. Ať se vydaří Sound of Chaos 22.8. v Bohuslavicích na Doláří. No a někdy se zase někde potkáme, jo. Takže, přátelé, díky moc za pokec a mými hosty byli párové z kapely Refor.
1: Moc děkujem za pozvání. Děkujem.
2: Díky.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

léta ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Čaues! Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rok speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Opravdu vybrat v dnešním případě 6 kapel z počtu nějakých 130, tak to je složitý proces. Já jsem to nakonec rozhodl namíchat tak nějak různorodě. Takže klasiky, jistoty, možná pro někoho lehký bizár, ale také doporučení kapely, která by to mohla jednou dotáhnout vysoko. No ale začneme jednou stálící nejen americké, ale celosvětové rockové scény Papa Roach. Ti vystoupí ve čtvrtek, no a tady mám pocit, že se bude hromadně zpívat. Protože těch hitovek mají Papa Roach opravdu hodně.

Říkal jsem, že letos vystoupí kolem 130 kapel. K tomu připočtěte desítky nebo stovky vystoupení dalších umělců, komiků, přednášek. No je toho prostě dost. Každý festival má takzvané headlinery. I v Hradci je to každý den jedna kapela, která vlastně uzavře hlavní pódium ve večerních hodinách. Ale pak se nekončí, to se nemusíte bát. V pátek velkou stage ovládnou Bring Me The Horizon. Ti se na festival vrací v podstatě po dvou letech. A už tenkrát to bylo hrozně velký. Takže uvidíme, jak to dopadne letos.

Společně s námi je tady i kapela, která v minulosti zazněla, Sleep Theory. Pánové se letos vydali do Evropy na některé festivaly a já si osobně myslím, že to bude další odrazový můstek. Vystoupí poslední den v neděli, takže si určitě na ně šetřte síly.

Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v aktuálním rok speciálu. Dnes ho věnují festivalu Rock for People, který startuje už za dva dny. A já tady mám dalšího headlinera. Kapelu, kterou si fanoušci hodně přáli, ale možná někteří nedoufali. Každopádně, když mohli loni vystoupit Linkin Park, proč by to letos nemohli být Limp Bizkit? Další ikona z přelomu nového milénia. Jejich vystoupení je v plánu na čtvrteční večer.

U následující písně bych klidně mohl použít dvě mouchy jednou ranou. Jedním songem totiž můžu pozvat na dvě kapely. Před časem totiž spíchli společnou věc. Jedná se o hudební úkazy posledních let. Electric Callboy a Baby Metal. Pro mnohé jsou tyto skupiny, řekněme, slušně řečeno divné, ale baví. A to je hlavní. A baví to lidi po celém světě. Podle mě je to zážitek a to se bude týkat jak středečního vystoupení Němců, tak o den později i koncertu Japonek.

No a jdeme do finiše a i poslední klip bude souviset s finišem letošního ročníku Rock for People. Začali jsme živákem, tak to podobně i ukončíme. Největší hvězdou ročníku 2026 je bez pochyby Iron Maiden. Bruce, Steve a celá parta vystoupí v neděli večer a jejich koncert se ponese ve znamení turné Run for Your Lives, během kterého slaví 50 let kapely. Bude to velký, bude to hlasitý, vlastně jako celý festival. Tak se tam možná uvidíme, kdyby jo, klidně mě na něco pozvěte, já se bránit nebudu, ale každopádně se na vás budu těšit i příští týden tady.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A James Hetfield z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací